0: Samozřejmě ta pravidla jsou daná, že ke gorlám člověk nemá jít na blíž jak na 8 metrů. Nicméně, když ta gorla jde k vám, tak
1: nemůžeš prchat.
0: Nemůžeš prchat, to není jako na nějaké

Nejoblíbenější kapela, no, ale jako ty YouTube asi jako jsou, a pak samozřejmě na české hudební scéně je to taky relativně hodně, co mám docela rád, a popravdě já mám docela rád klasiku.

0: pět bab kolem sebe. Kdo to má?
1: To je to super.
0: Pojďme na hrady, protože s tebou by se dalo vyprávět o strašně spoustě témat, ale my samozřejmě musíme divákům nabídnout i ten příběh hradů, protože

0: napsat a
1: Ano.
0: já nevím, co všechno
1: Ještě
0: najednou.
1: tomu dát pokud možno řvavý titulek, aby se to prodávalo.
0: Takže asi prostě srovnávat tu práci v době, kdy jsem ji

Ne. Navíc se poslední dobou dostala záhadně k dost velkýmu majetku. A od té doby to tady jde všechno do háje. Jdu pro další.

že člověk musí být v nějakým týmu, v nějaký straně, a tam jsou i různý jako vždycky vnitrostranický nebo

přišel k vám masopust a přišli jsme vám potřát hezký masopust. Děkujeme. Tohle to kolečko jsme tancovali samozřejmě pro vás.

Tak holčičky, jako můžeme to zkusit, ale my ho máme většinou ten karavan zaparkovaný u mých rodičů na chalupě, tak jsem říkal, tak nejdřív bychom jako mohli cvičně, že bychom jako přespali v tom karavanu tady.

Nicméně je to jako velmi, velmi specifický projekt, vlastně takový divadelně hudební festival, který probíhá, nebo tehdy probíhal v psychiatrických léčebnách. Dneska